0: Kare Ranger musí ukáže Robita Nikola Otamendi. Rysia na mina souc, attention.
1: Leo Messi, Leo, Leo, Leo. Ale máte raně, Leo, Leo, Leo, Leo. A jděte od tanga pasajně. A ten tady musí za. Mají musí za nás zastát, musí se kybeně, musí za jedkrát do kontratak. A tak je pýde. Děšari. Děšari, ještě koče, kde má tam na linia. A vás musí se linia. A ten si odore, mají tady na vyčáne.
2: Daj jenom do kůj. Daj jenom aparte zvol.
0: A zašedí.
2: A je zašedí.
0: Já žádný na sota mě angaha.
1: Ne.
0: Jí máte pěnou varapám. Sýnda.
1: Jí máte zase se v kome žente nám ještě ničím jíkus.
0: Pán sunit se váru vše.
1: Lau tano. Ako nám je žente, nám je žente na nani vy. Jde jeba dva, osu jsme nivou němi defan, se vůj nějaká vys.
0: Já se vám kome se nga nga nga šama ankara.
1: Messi. Messi. Messi. A čem nám jeli? Vára muzita, kam se vám kajíme jít? Jak pasá kuliari? Atenció.
0: Tahu na něj, na vě.
1: Almada.
0: Pana vám nejde mít takové kuchyšíma.
1: González. Bulchaman.
0: Pana vám nejde mít tajari, myslím, že mám komentu třeba.
1: Almada. Messi kol kontrol. Tango pasa Maria, leo kama Katyusha, kuna kontraria, Armada, tango pasa Magataria, atansyo, Argentina, Chuga Gataria, Julian, Butchaman, ya Gataria imeza mulia mali Suisaria, pili anze.
0: Pira ya chane kabisa, sika iminota chumi, iminoti chumi leno. Tukaja muri shootout. Miriano wigize umusazi. Na bazimuhe ture.
1: Abagenda cyane. Itwa Dibu. Aya.
0: Ya paradya soga mugiye za Maro Pese rero. Pese kameza ku muhanzi. Tafana tiko bashizemo.
1: Umurape.
0: Azigaye mu babi batatu.
1: Igihe cyose kibona kiri mu myezamo. Jitu zanu kaji chaos. Saya nama ni bahasa kawat sini lagi. Anas dah rasan hazaru.
0: Azgai mau atat.
1: Messi dan Julian na lautar.
0: Oh yang Monty. Orang Monty mengajar kena terpenuhi anjing bahan hul.
1: Aye.
0: Aku pada sini ufite retri hejo mukuin terpenuhi mana jantine yosanga. Aku yaji.
1: Ya sih dia.
0: Rusi ke mana ini dah? Na watatu. Abantu ko bakwirwana.
1: Messi. Messi arite ushaka icya kabiri ariya. Mnyeza beto foto itonzariye.
0: Antine na msuji bit. Ama fana ba urete dushira mama ta pa Portugal tkizamukire. Ije cyo gushungera umwanzi niki.
1: Aya. Gregory Kabel. Autebe Bavaria. Bote kwa kutuwa nye Argentina. Kwa kontuwa vila angashita kutuwa la zaka. Alchidula mchire. Bada simbuka. Pina. Shaka janda wa impiru mjana anze.
0: Pio renga chana kabisa tunu kule mwana chipe njibu ya Argentina. Minota ichenda. Minota ichenda wa Swiss waka mwanyo kutangu bishimo kuisi. Awa fana ya Argentina mutimu ni mwana varja. Sunika sasa.
1: Aya. Butchaman. Atansio. Aja tina jishaka kwa Armada. Areta nga kwa Messi. Messi na Shiriza. Messi na Shiriza. Messi njizamo. Mnizamo ukulamo. Atansio na kwa njiru kwa uchia sasa mesoria. Niko. Leka pasa magataria. Kuna kontrol. Atansio na kula saa. Eu quero uma Katyusha, tira de amor! Julia! Gol!
3: Sindri Bia, Bobini Monamoto, Muchisina Gorilla Games.
1: Bala de Shaka, Bala de Shaka, Sérgio Sérgio Santinaria! Vem aí, meu salão, com a cura, flopa, minha salão, com a mão!